0: am Müsse wie so Tisch, Jara Veselime, sana Schicht so Dose, Tschüsskie, Nulla Jeden, Vrir, Pschetschiva, Južne Koree, Vrir, Vajasch, jetzt, Jessat, die Menschen, Jara, Runje, Je, Vrir, Dživica, Postati, Supotom, Rota, Zilili, Aste, Müsse wie so Zuara, Es wird nur zu Ritz, Birnisch zu Tschöscher, Popra, Minje, Chance, Amusnost, Schumili, Janitko, Dollar, Klopfers, Prinimi, Rotami. Anitko, je Matti, Sassop, Schimni. Wot lädt das weite Satz ad Vajad Vatsuchi, je Kreinrada, Budesko, Vokresa, Udovicas, Prabidwonje, Wonka, Mies, Wobedlerkami, a Wobedlerami, Popuchu. Vjatsahatsch, Sidomsto Luji, je Miestem Hijona, jeden Azizuchi, Schellakich Miestnos, Czach Bobbewo, as Kreinem Radu, do Rosmuipschischwo. Aceras, Udalschich, Zinoche Seimzu, Slichidi, Gisch Susi, Donnebelchitz Doyeli. Matja Tisch, das ist jetam Doyu, Zinoche Luji, Tamiahu, Sauesche Kusiatsestol zu Pschiodorna.
1: Hej, tak je. A krajne rada je se nedom na spočatku za snano trošku nezbožone kvađene tamin zamovil. Hej, ke spočatke koporskih mištostu, to je večo na po šestčih praju. Činime jene šođenku za sušice potom dupko nekrije doma. Ale trošku dlija čođinu ja se potom pijušim, či vede skutovavo. Njedeš i vesnanosta Tomáš Čonak na prikvat hun chceš od krajne rade vedeć, kajk je stavu okvo planovanja za ponovene pučo.
2: Ale to je ten okresný puč od Křižovaniša, Piskec, Srbske Baselce, Smičkece. A od tam se bude ten puč hač do Pančic, se utvarič, kde se s Mijočanským pučom. Předvičené je to se s cimi letami, předvičené je bylo, se so tu ten puč před letami zomane se utvarí. My jsme tedy ještě deservesenost, nebo leta důle ty zomane se s okresom plánovali, to je daleko ty jaro dobro zokonané je. A nech se nám poradživo, ty dobře se so ta směnica od zákona se změnila, že může ty vysvět džile od puča tvářit.
1: A tiež ke konkrétnym časovým plánam sú prítomní tu včera viace zonili?
2: Lice je predvíčanie tu kolesovarský pučík od Mijočíc, hač to puč mes Kamenc a Pančíc. Tu sú lice utvory všichni lice je predvíčanie od forma cíkla, alebo od toho križovaniša, hač to Mijočíc započatk Mijočíce a potom je lice požičo je predvíčanie Mijočíce vesku ponovičtum puč.
0: Tolle prajen jedeši vjesnenosti Tomáš Čornak k druhotvarským projektam. A kotre bych u dalše teme večera, Matejo?
1: Jen vobedlja ze Vudvorja napríklad je so prašal, čo dla nimaja ve Vudvorju porane Vudvorene puč. Přecítci letami by to tam raz plánované, ale do dženstniše ničo. Tam je krajna rada Udovičas na to pokazal, zo je stary kamenský vokres, tedom vylepenes napríklad do šulu tykav skýry mene do pučov, hinak hač ve starom budeským okresu. No, a to je Vudvo, to dženstnišo jen taký zrudný příklad za to. Další vobedlo chceš vidieť, kak upadá v budovském okresu s civilným škytom. Když je na to poláda, što je nasvedčilos a kak vorožená naša infraštruktúra je, dobijem tež na taký vecký myslič, vún krajnemu ráže sobuda. To krajna ráda přivosovaša a menejša haj, zaberáme sa tež s takými aspektami, tež tamne v okrese to činia, za taký škytné centrum za vobedlarstvo pak dobili z najmenša 140 miliónov euro investovač. To staj Sovičas a kolega nedávno v Drežnách pola Nuckona ministra informoval o tom.
0: Mati Gisvok je nam mały dolat dał, czera je krajna rada Udovičas Nibilčicach na prašenja w obydlerju odmówił.

0: As vůžiských horů do světa vědomosti za nás nětko Mirčin Venksabu.
1: Věda, vědomost a vůnamakanky.
2: Ze sedom antikských světových dživov steja dženca jenož ještě tři gizijské pyramidy. Samo jacore zemi žrenia sú one přetrali. Jako se například 1992 v severnej egyptovskej zemi časeše, je so stolice Kairo nimale 130 tisac kežov sypnivo a 561 ľudí zemrivo. Od blízkeje 4600 let staréje Keopsoveje pyramidy, najväčšieje z jirgizijských, je sa porno tomu jenož jeničký kamen puščil. Zo bychu lepe zrozumili, čeho dla je tajka štabilná, sú egyptosce a japanse geofizikario na 17 blakách dokova vokovo na a v pyramidze ze seismometrami s časenia mirili. Žane zemježrenie, ale poušitkovnú pozadkov vibráciu tvára a okoliny, kotraž je všetko přítomná a kotruž zova nepetneme. Konc meje potom časopisu niečo rozpravjachu, zo celá pyramída šúďom nimale ze samsnej frekvencu čase. To reka, zo tež při zemježreniu kaž jednotná štruktúra skutkuje a zo žane džele pyramídy bole nečasu a s tým tež bole neobčežuja hač druhé. Zdobom so pyramída celé hinaše frekvence hýba, hač zemia spode neje. Rozdiel skutkuje kajštajký pufor, dokel so s tým ši zemie žrenju časenie zemie s plnej mocu na tvorne přenese. Zo je pyramída na koncu tajka štabilná záleží na tým, kak je tvarená. Tak je pyramída širša, hač je vysoká, je ze silných vapnocových blokov tvarená a stejí na krutej skale. Nimo toho je symetriska, tak zoso pyramidže skutkovace moci rúnostajne po celým tváre rozdžiluja. A osebita konstrukcia, kotraž popravom tomu slúži, zoby so váha špice preč od nuckovných rúmov do masívnych bokov pyramide viedva s dobom zčasenia hači. Krutoš pyramide při zemiežreniach je při tým skýre podlanský efekt pošitkovnej štabilite tak vedomostnice. A džakovano tutej, môžeme dženca hišče Keopsovu pyramidu rúne tak vobdživač, kajž starý Egyptočenio před 4600 letami.
1: Veda, vedomost a vunamakanky.
0: S Mirčinom Venkom.

svět už šilovat, všimna če se neporáč, krok za krokom dále sač, pojď mi nikdy pozastač, přece tvoje heslo vě, lube a ty šrube nů, ty mě stejně pozbuduješ, hámy bohon, to se ty, ty se vůči za ty pjuto, ty mě spasli vůči, než jak eš, pokud že boháš, ty mi lubíš, vůči dobučeš, aj doby pak já nalesím, ty se moje, to já vím, duši na to čo voda, zima nech se navala.

rich, rozum rich, rozum mich. Domoj cvič, domoj spič. Přes tu noc, noce moc. Zasa klep, před stále moc. To je čvojka, vůsud haj. Tuž lubim stajně ruku daj. Nicht du wobst, začnem, že sam. Naš svitne krajne svitaraj. Na ty bjepak můžu tvarič. Ty mi tež v šmiatku dariš. Šitko, štož mi pokaza. Hajš tu je moja zebira. Yeah.

A Schanza Jungrotna, da je tisch za nimske mustvo tu tisch wonisch, ako svušia k favoritam ši aktuálnym svetovým mištostvam, prini Zakop za Nimco tunš, ako hišče nebie, znana pak je to tisch lipe tak, přetož přeco hišče vo fänkach pokeruje z nimskim koperskim zjazkom z DFB. Dotal mienujce stau dženca rano na popäčich přeco hišče jasdenie, što za docpieče kotroho koa za jednotlivých rajorio sydda. No haj, dosť vysoké tute prémie sú, 2014, jako bo nimska svetové mišto je kúžde z rajoru, jako sú finále docpieli a potom naposled ktiež dobili 300 000 € dostali, jeli bychu při europských mištostvách před 2 lety mají nimské sami dobili, by samo hýště vyša bylo 400 000 € do nimským rajariam, kýváše kůždemu z nich. No, nic jako mustvo. Aktuálne přece hýště se nesu právě dojednali s nimským koperským zvězkom. No haj, jak vypadá, to je dženca ráno Jonathan Ta v novinářské konferenci, rek von praješe, celé dere vypadá, krotko předtím jsme so dojednač, jak vysoká zima pod jakým za kůžde kůr za rajoru budže, dođe so dre, so nádžijam, hač to prvního meča hýště pokazač a vůřizač.

0: Wot leta dvajte saca dvajat vacuči je krajna rada budeskoho vokresa Udovičas pravidvonje vonka mjez vobedlerkami a vobedlerami popuču. Vjaca hač 700 ljudi je mjestem hižo na 1,30 šelakih mjestnostčah pobylo a s krajnem radu do rozmove přišlo. A čera su dalších cinače zajemcu zličili, kiž su se do nebylčic dojeli. Matija, tyž ty se se tam doju, cinače ljudi tam mijahu, zaujesče kus jace stolcu přijodovana, abo?
1: A je tak je. A krajna rada je se nedam na spočatku za snano trošku nezbožone kvađene tamin zamovil. A je ke spočatke koporskih mištostu, to je večo na po šestčih praju. Činime jene šođenku, so su šice potom dybko nekirje doma. Ale trošku dleja čođinu ja se potom pijušim, či vi diskutovavo. Niedeši vesnanosta Tomáš Čornak například hun chceš od krajna rady vedeč, kajki je stav okolo planovania za ponovenie puču.
2: Ale to je tun vokresný puč, od křižovaniša Piskec, Sobske Baselce, Smičkece, a od tam so bude tu puč hač do Pančic, so utvarič, kde se s Mijočanským pučom, předvičane ja, to se s cimi letami, předvičane je bylo, so tu tu puč před letami zomane z utvari, my jsme tedy ještě deservesenost, abo leta důle ty zomane se s okresom plánovali, to je daleko ty jaro dobro zokonane je, a nikdy se nám poradživo, ty dokud se jo ta směnica od zakona se změnila, že může ty vysi džile od puča tvarič.
1: A tyž ke konkrétnym časovým plánam sú přítomní tuž včera viace zonili?
2: Lice je předvičanie tun kolesovarský pučík od Mijočíc, hač to puč mes Kamenc a Pančíc. Tu sú lice utvory všichni lice je předvičanie od formacíkla, also od toho křižovaniša, hač to Mijočíc započatk Mijočíce a potom je lice požiče jo předvičanie Mijočíce vesku ponovič tun puč.
0: Tolle prajen jedyši vjesnenost Tomáš Čornak k druhotvarským projektam. A kotre bychu dalše teme večera, Matejo?
1: Jen vobedler ze vudvora napríklad je so prašal, čo dla ní maja ve vudvorju porane vudvarene puč. Přecítci letami by to tam raz plánované, ale do džensniša ničo. Tam je krajna rada Udovičas na to pokazal, zo je stary kamenský vokres, teda vele penes napríklad do šulu tykav skýry mene do puču, hinak hač ve starom budeským okresu. No, a to je vůdvo, to dženstníša jen taky zrůdný příklad za to. Další vobedla chceš vidět, jak upadá v budovském okresu s civilným škytom. Když je na to poladáš, to je nasvědče los a jak vorožena naša infrastruktura je, to by jen tež na taky věcky myslič, vůn krajnému rádže sobuda. To krajna ráda přivozováš a meneša haj, zaběráme se tež s takými aspektami. Tež tamné okresy to činia, za taky škytné centrum za vobedlarstvo pak dobili z najmenša 40 milionů euro investovač. To staj Sovičas a kolega nedávno ve Drežnách pola nuckoného ministra informoval vojvodem.
0: Matej Gisvok je nám malo dolat dal, včera je krajna rada Udovičas nebylčicach na prašenja vobedlerjo odmovil.

0: Nadziem nas mes tam tish vas vobudzili s dybkom na posmiche.
1: Serbski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Doromade cínače zajímcu je sečera na vobedlersku rozmu z krajnom radu údom výčasom do Nebelčic dojevo. Přitomni diskutovachu miestrujem vo infrastruktúrie, vo škýče vobedlerstva ve krízovom páče a vo hospodárskym položeniu regiona. Dženca setka so výčas z viesnanostami a viesnanostkami v okreza na zromanju snedajn, zo by sa vo aktuálnym položeniu a v úžadaniach tudešich komunu informoval. Džera za možný Einsteinový teleskop mes Sernianami a Nuoslicami je miestem 130 metrů vůboka. Dotal odpoveduje kamen očakovaniam vědomostníku, tak rekaše čera na miestne. Je to sedma deka džera v Horní Vúžice, v kotrež v obstejnosti v vůbokosti přepetuja, ladajo na poabinie za teleskop, kýž klitu oddaja. Kamen je krúte a homogéne, to pokazachu na příkladach. V auguste chceďa potom senzore na površine a ve vúbine připravičky šmeria hišče hýbanie. TU Drežďane to činie prevodžuje. Pod titulom Mačaščina je sa čera v Zürichu premiéra Givadvoje performance vo voražených rečach odmiva. Nimo Bamum reče ze Kameruma a retoromanštine ze Švýcarske je tež serbština zaklinčava, vo kotrež rečeše Felicia Tuvenuec, serbuka ze Francúzske. V interaktívnym Givadvojom predstaniu je vo dále dače a pozúbenie vo voparanie a preživenie voražených rečov. Budeska župa Jan Arnošt Smoller je čara prvý raz na svojske serbske blido vítava. Po serbske besadže ve serbskim domie přednošovaše doktor Anja Pohončova vo džile a vúznamie mačice serbskeje. Po přednošku sčiovaše diskusia. Kajše županka Lenka Tomasova praj nima jadre pravidlone zetkania, ale župa chce přeco centrálnu tému postajíč. Poskytk serbskeho blida mierí so vo sebe na mladých Serbov, tak Tomasova dále. V Budešine by hižo viacerých pospytu serbske blido následne ve mieste zaradovač. Při Parcovskim jezorie tvária ďalšie dovolové domy. Včera sú tři kešky direktne pri vode prezentovali. Domové elementy buchu s pomocou vulka krána na stejne šako dobia so džile dokvadne romadže hodžič. Dve keži tam hižo stejte, dohromady má ich na koncu je na cíce čípeč. Charakteristické znamia jezora je od 2006 prvý púhace prozínsky dom, kýž je v Vúžiskej jezorine nastal. A to ma nebychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strane rune takéž ve našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Živé slibro pokaza 12 stopňov, k tomu čaja mročne na nebiu, ale trošku sa tiež svunčko pokaza také dys a dys raz. Najprede vostane dženca sucho, z džela tiež menej mročele uladame, potom v biu dňa zmejme toše mročele s blakami, sa tiež podešťuje. Bude tiež vici kojte a živé slibro zaleze na maximálne 18 stopňov dženca, júce dále nevobstajne s malou svuncom, veľa mročelemi a zmejme maximálne 22 stopňov.
0: Na pučach a na drohách beží kajš na štrčku, nech tiež tak vostane.
1: Serbský rozvoz.

0: je na podživě Čech.
1: Srbský rozvoz. Povězče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ráno. Džera za možný Einsteinový teleskop mez Sernjanami a Noslicami je městem 130 metrů vůboka. Dotal odpověduje kamen očakovaniam vědomostníku, tak řeka šečera na městně. Je to sedma deka džera ve Horní Vůžice, ve kotrž v obstinnosti ve vůbokosti přepytuje, ladojo na poobjenie za teleskop, když klitu odedaja. Kamen je krúte a homogéne, to pokazachu na příkladach. V augustče chceďa potom senzore na površině a ve vůbine při pravičkýž mieria hišče hýbanie. Tý utrežďane točenie převodžuje. Dohromady cínače zájemcu je se čera na vobedlersku rozmu z krajnem rádu údom vyčasom do Nebelčic dojevo. Přítomný diskutovach u miestrujem vo infrastruktúrie, vo škyče vobedlerstva v krízovom páče a vo hospodarským položeniu regiona. Dženca zetka sovičas z viesnanostami a viesnanostkami vokreza na zromadnu snedajn, zoby so vo aktuálnym položeniu a vúžadaniach tudešich komunu informoval. Pod titulom Mačaštine je so čera v Zürichu premiéra živadlovej performance vo vohožených rečach odmiva. Nimo Bamum reče z Kameruna a retoromanštine ze Švýcarske je tež serbština zaklinčava, vo kotrež rečeše Felicia Tuvenuec, serbovka z francúzske. V interaktívnym živadlovom predstaniu dže vo daledače a pozubenie, vo vobaranie a preživenie vohožených rečov. Budeska župa Jan Arnošt Smola je čera prvý raz na svojske serbske blido vítala. Po serbske besadže ve serbskom domie přednošovaše dr. Anja Pončova vo dziele a vúznamie mačice serbskeje. Po přednošku sčejovaše diskusia. Kajž županka Lenka Tomasova praj, nimaja dre pravidlone zetkania, ale župa chce předso centrálnu tému postajić. Poskytk serbského blida mieri so vo sebe na modrej Serbu, tak Tomasova dale. V budešine biehižo viacorých pospytu serbské blido následne ve mieste zaradovač. Při parcovské miezorie tvária dalše dovolové domy. Včera sú tři kešky direktne pri vodže prezentovali. Domové elementy buchu s pomocou vulkoha krána nastajené, však odobia so džele dokladne romadže hodžič. Dve keži tam hižo stejte, dohromady má ich na koncu jena cíceči byč. Charakteristické známio jezora je od 2006 šprinný púvace proznický dom, kýž je ve Vúžiske jezorine nastav. A to one vichu. Naše povestče, kýž namakače dale na našej internetovej strane rune takéž v našej dámotnej app, kýž ríka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokazací na čestopňu trošku so tež svonsko šedrie najprede. Vostane sucho, s čila tež menej mročele vuladame, potom v biu dňa zmieme touše mročele s blakami, so tež podišťuje. Bude znova tež vici kojta a žive slebro zalez na maximálne 18 stopňu dženca, juce dále nevobstajne s malo svoncom, veľem mročelemi a zmieme juce maximálne 22 stopňu.
0: Kečpuna a 4 sob vyska a to při círošku Drieždene Zapad a Drieždene Staré Miesto a 4 smia Drieždene mest Drieždenami Zapadom a Drieždenami Starým Miestom so vyska.
1: Serbský rozvoz.

0: Fotka pa si bil ginače več je, konc tedženja nam kiva, a tule so naše pokive. Na další piknik přeprosu dženca rěčný motivátor projekta Zari Lucian Kaulfürst a to od napu sedmich tež z hudžbným převodom Paula Geigerzählera z Berlína. V krabatovém lokovém svědče Kočinie jutce svoje rota široko za vopetovariu votovria a to jutce od džesačích do pěčích. Džin votovreného dvora potechím je to tež vône zariadovanie v Sakske. Mimo toho svědčí MKH tež pěčacicu čiletné vopstače. V Nebelčicach vítaja vás od dženstnišeho na vesne svedžin, od pečich na inkluzívnu diskotéku, jutze potom z koparským derbiom a nedželu na rajnče pivo a pisane program. Kunstodženja vodmije so kluštre Marina Vezda džin Modžiny biskopstva. Jutze a nedželu to budže a referentka za modžinske dživo biskopstvie Lucia Škodžina by so vesadiva, dybyšče podla byli.
1: Tam so zetka, haj, co je modžina z naše biskupstva, a máme tam tý sapský podžel, co bu zaplánované, šelaké workshopy, hač je to nik s Michalom Cižom, jen geocaching, abo zeznač je týto kluštra, jené vědženie a tý plotovanie je na dživornička, večo buďa potom rie, ze skápavu already, ze skuluva, haj, a nedelu môže sa veseliť tiež na jenu modžinskú božu mšu v kluštre, a potom tý vôbec.
0: Dopetekim konstudženja močinske zetkanje biskopstva, a šlagrova noc da votmije so nesvačidle juce, zastup do nesvačanskeho parka je vod na pobečih.

A dodom dei wabi dretisch wobdzielniku Slavia Marsha hat do wysokostu dze po mužiskich horach do nitko nemožu rec, do sonja wobdzielnice potom juca hakle namiestnje, dyž startuja rano v horkach, a při starče smyty šmypodla, sapske rozvoz s horkou live vuseva.

0: Spreče darjom serskega evangelskega tovaristva som nento telefoniski zvezana, a to jo Mato Krögar. Dobre žen, Mato.
1: Ponga bok, do dojne vůžice, Anja.
0: Tovaristvo bužo viče a přes viče teke na serskem evangelskem cerkvinem a domoniskem dniu ve Varecach. Na kaki pád, čo tam obžilone abo zapřignione a co bužo za vás tam vierašk?
1: Jo, za nás, jo, jeden z gewohnych nadalku, také serske cerkvine dny, co bu organizováš, gromaže s drugimi partnerjami, ten raz v Zjanskeju Vosadu v Vojerecach. A jo, my se už veľkým vjaselíme a jeden vjarašk na kúšte pát bužo neželú, ta veľká námša. Ja se už vesemne vjaselím na šešek po námše so s kremzerami a koniami do Spálu, do Kuláš. Ja som se viste, až bužo mi letosa vyžeš veľa drastvo. Nic jano z Vojerovských stron, z Spálu alebo z Blunia, ale také z Slepianských stron a samo budesku, serbsku, evangelsku drastu, mežeme letosa tam doživíš. Vezo zavíšte pon jaden redný motiv za fota pon na Kremzerach.
0: Ninto ga taki žen, jo teke važne za serske cerkvinske zgromaženstvo, za serske cerkvine živenje. Co jo tam išči važne doživiš?
1: Jo, to je jaden, aber gar nima tak, so bu ten vjerašk našako živa, to je mjastem 8 žatete cerkvine žen, kenš me cvišime. Ja musim teke koniš neo tak laško, kuži leto, jano mjestno namakaš, což můžeme to vše vjast. Ale my máme dobrých partnerů ve Střižné Vůžice, také ve Dolné Vůžice. Ve Dolné Vůžice ten zlidný cerkvíny žen je byl v Kukojcach. To jsou naše bratře a soče z Dolné Vůžice organizovali. Jo, pen letosa ve Střižné Vůžice a rozkledáš, že se zmakáme potom přijdoucné leto.
0: Ve tovaristvě mžo kůžde rád sobu živáš, kterýž se za cerkvinské živení zajmujo, abo co se na nikaký pát angažirováš, to stoj také na internetovém boce na vašom ve tovaristva, ale které nadavky tovaristvo konkrétně má?
1: Ať se by kvůnem jo náš nadavk sapské cerkviny živo spichováš. Ve vosadách a přitom máme samozřejmě problémy, jako naše dolnosrbské bratře a coče, to groni musíme přužít v menšině, v najsách a také v vosadách. Ale veto máme angažovaných lůží, například organizujeme srbské vosadné živiny a žiši. My budáváme srbský časopis po Majbo, my obstaráme také druhé publikácie, jsme budali evangelské spěvarské, nento před nekotarými letami také spěvarské za žiši a za možinu, to je naša zernická knih za námšu, tak jmenované lekcionár. Jo, my podpěrujeme v obnovení pomníku, věc tu do nás nešipio, ale my máme veľa getovaš v našich vosadách. Můžeme všetci méně lůži a toko tlať to zgromadne živo, že zdolně je vůžicu. Bůža ve příchože ještě věci uznáme myš, myslím se.
0: Vesebne za žiši, což o teke něco getovaš, více bůža teke, abo neželu námša za žiši nic na cerkvinem dniu, jo to tak?
1: Bůža námša za žiši pedla, my to pobytujeme v nímské a serbské rice, to odpověduje o situaci u nás, ale veto je vážne, also my spýtame stvoriš serbské ricne rume v cerkvi. Zož môžeme maminu ric navožovať dohodla, hledáme všetci na to, až máme mu také cysty serbské poskytky, také petla.
0: Serbský cerkvine žen zachopil se více zegar dveju z námšu ve Jajnskej cerkvi a zakoncuje se také z námšu a ta bužo pen?
1: Ta bužo pen ve Spálach, to je ten domunínský cvě žen. Dobrá tradícia, jo, nakoncuje jedna krotka námša a pen se spušča balonki do povětša a tam jsou přivezané pon žicenia pšozby, můžeš tam napísaš a to je potom v sapských bávach, to jsou balonky v sapských bávach a to je všetci, jo, jak jeden vegin, rydne obraz, když oni pon tam pušťají vokovo z toho balonku do povětša.
0: Učebný žík za te informácie má to Krögar předsedar Serského evangelského tovaristva. Jo to byl a jo nás informíroval. A víče můžo ten vesem žásete Serský cerkvin žen a ten dvažaste domunísky žen.
1: Všechno přehově.
0: Jo. Žíkuju se až do přijdoucího ráze a věle vjasela žicime.
1: Jo, žíkuju se.

0: Když se cit a čest a věrnost přidá, tak je z lásky ráj.
1: A na naše nižeský program ve rádiu Zome ještě pokazáš, kdy Anna Šejcová jako moderátorka má přehled.
2: Ako prietne, co me pokazáš na CAS v našom programie. Niželu mežošo juž vet ziga žasešich sask radio zašaltovaš. Kolegi vet MDR ustevaju svíženskú namšu z Jainskeje cerkvie ve Vorecach, při gožbie vesem žasetiko saskego evangelskego cerkvidneko dňa a dvažastego domonískego dňa. Jan Wierasch knamsche bužo za pokazanje faraki Jadwigi Malinkoweje ako předsedáka Serskeje přirade evangelskeje cerkvie. Vetziger jadnastčich beže gornosarski niželski program a vet na po jadnok som pen jaho za vas ve studiu v Hošebusu a my statujome dolnosarski pržil programa. Tam graju cerkvine teme teke vestu rolu. Gottschalk der Wende, svíši se nieželu po kalendarje svetych lúži. My gledame do svobjanských staviznú z Rejoveka a ulicujome vám, co jo v ňom znáte. Znáte jo na kuštepad, kukojské kukavie rozpšavijo zase z Gornéje Vúžice a až cyre pěch z Barlinja zmejo nieželu bože svobo za nás. Sebastian Elikowski-Winkler sehe nas sobu namörjo. Miswischeme musiki kutnju oceanu. A teke ve žišecim pestroje grajo neželu vöda svoju rolu. Potakem, serski program bužo teke neželu zase pisane apone. A ja, bis se viasse lieber gabe zaschaltovali.

Zaraz v rejecnem centru mi vítajovem ešte svišili jubileje, kakým, kto jo by hodla, mňa za drugým to zganiša žinca planac. Dalšne jubileje sviši drecajnský kór, ten kenste ženia, teke to vám kvišči dajome. S predsedarjom Serbskego evangelského tovaristva sme pejedali, ktorež všech učobne na Serbskej evangelskej cerkvine a domu nízky žin přepšosujo. Náš menjavý dnik rozkladujú vám zase veznam serbského menia a žiži mogu sa jazliš na čojenko a spiju. Svie až s vami, ľubožočka a gociky, zase zachopijame.

0: Když se cit a čest a věrnost přidá, tak je z lásky ráj.
1: A na naše nižeský program ve rádiu, co mi ještě pokazáš, die Anna Šejcová jako moderátorka má přehled.
2: Ako prítne, co mi pokazáš na CAS v našom programie. Niželu mežošo juž vec ziga žasešich serske rádio zašaltovaš. Kolegi vet MDR usčevaju svíženskú namšu z Jaňskeje cerkvie ve Vorecach, při gožbje vesem žasetiko serskego evangelskego cerkvidneko dňa a dvažastego domonískego dňa. Jan Wierasz Knamsche bużo za pokazanie faraki Jadwigi Malinkowie ako przedsedaka Serskeje Przyrady Ewangelskeje Cerkwie. Wetziga Jadnaszczych bieże gornosarski nieżelski program, a wet na pojadnok som pen jaho za was we studiu w Choszebusu, a my statujemy dolnosarski pożil programa. Tam graju cerkwine teme teke, wies du rolu. Gottschalk der Wende, svíši se nieželu po kalendarje svetych luži. My gledame do svobjanskich staviznú srežoveka a ulicujome vám, co jo v ňom znate. Znate jo na kuštepad, kukojski kukavie rozpšavijo zase z gornije vúžice. A až cire pieche z Barlinja zmejo nieželu bože svobo za nás. Sebastian Elikowski-Winkler sehe nas sobu namörjo. Mi zwischeme musiki kutnju oceanu. A teke ve žišecim pestroje grajo neželu veda svoju rolu. Potakem, serski program bužo teke neželu zase pisane apone. A ja bise vjase diva gabe zašaltovali.